fed no bůh. To nejví filis, to nůra mě stráť. Ele kena langi kranke, bet ej da wunst der